0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Wow, okamžik, na který se těším každý týden, je tady Relaxáda, to znamená hitparáda Relax Rádia, Relaxáda, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože vlastně to je hitpoška, kterou rozhodujete vy svými hlasy. Takže pozorně poslouchejte, i dneska pro vás máme 10 pecek, přesně tak, jak jste si je seřadili, a byl to asi boj. A k tomu 4 novinky, protože koukám, kolik nám písniček dneska vypadne, protože jsou tady víc jak 5 kol, 2. Takže pro 2 novinky je to jasný vstup. O ten zbytek bude boj. Tak si pojďme připomenout, jak to vypadalo minule.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Mezi tím popíkem, tohle byla velmi příjemná taková popíková countryovka od Daši, jmenuje se Memo, a minule byla třetí. Dvě matadorky populární hudby sešly se. Vlastně poprvé Madonna a Kylie Minogue. Love Sensation minule druhý. Uvidíme, já jim držím pěstičky dneska. A Blanka je jejo. To byla totiž jasná polská vítězka minulého kola. Jenže není všechno zlato, co se třpití, nebo spíš takhle. Není každá skladba, která se dostane dál. Máme tady i 3 ze 4 novinek, které prostě do dnešního vydání se díky tomu, že těch hlasů nedostali tolik, prostě nedostali. Některými jsou docela i líto. Two Colors. Ještě se možná víc naštvaný, že tam není Užel a Ultra na té.

0: Přiznám, jsem hodně sázel, ale asi to prostě nějak nesedlo, já nevím. Bebe Rexha, David Guetta. Jenže u Davida Guetty je to tak, že ho vyhodíte z oknem a on se vrátí dveřma. To znamená, že v dnešní relaxádě má další novinku a třeba to s touhle vyjde. Uvidíme. Teď ale pojďme k 10. místu, protože co si budeme povídat, já tomu chlapovi držím pěstičky, aby se dostal vejš, ale furt se tlačí okolo 10. a 9. místa. Dneska je tady 3. týden a abyste viděli, o koho se jedná, pokáč, takže už vám je asi jasný, že mám připravenýho Ignora. Ta písnička se mi hrozně líbí, ona je vtipná a ještě je docela zajímavý na tom to, že pokáč ještě předtím, než to vydal na desce, tak ji testoval přímo na koncertech. To znamená, zkoušel, jestli se to bude líbit nebo ne. No a publikum samozřejmě ho dotlačilo k tomu, protože už se mohl dočkat studiové verze, že nějakým způsobem ho k tomu dotáhli a na té desce se objevila. Mimochodem, on někde prohlásil, že je inspirovaná takovou tou situací, kdy se jako konkrétně on sám někomu dvořil na všech možných místech a jako dotyčná si ho potom nějakou blokla. Jo, a víc bych to asi jako nějak nerozebíral. Tak a jdeme hned na 9, tam je Miley Cyrus a to je docela zajímavý, protože Miley Cyrus, nevím, jestli to víte, to je taková ta, co se houpala na té kouli a měla toho asi dvě verze toho video. Já jsem se teda s oblibou díval na tu druhou, která nebyla oficiálně v televizi. Každopádně tahle ta dáma, by se dalo říct, už si neříká Miley Cyrus, ale jenom Miley. To znamená, zkrátila si to album, který vlastně vyšlo letos v září, už je jenom podle, nebo vlastně s tímhletím jménem. Takže začíná nová éra, Miley, 9. místo, tak jdeme na to.
1: Relaxádio. 10.

0: Pamatuju si dobu, kdy si Miley, teď už říkáme jenom Miley, nikoliv Miley Cyrus, ale tenkrát to byla ještě Miley Cyrus, říkalo, že to je vlastně taková jako nová Madonna, jo? Že prostě tím, jakou muziku dělá, tou energií a vůbec i tím vystupováním provokativním a tak dále. Jako když posloucháte, zaposloucháte se do té muziky, tak ty prvky té Madoniny muziky tam určitě najdete, jo? Takový ten styl té muziky a takový to její tajuplné mluvení i do muziky, jako, já to neumím teda, ale jako slyším to tam. Já si myslím, že pokud posloucháte obě dvě zpěvačky, tak asi víte, o čem mluvím. Tak to byla Miley Cyrus, teď pojďme dál, je tady první novinka. Jak už jsem říkal, David Guetta sice se do téhleté relaxády nedostal, ale to je ono. Vyhodíš ho dveřma, ne, vrátí se oknem, vyhodíš ho oknem, vrátí se dveřma, nebo obráceně, to je jedno. Každopádně má tady dneska novinku, která se jmenuje You and I, Me and You. Mimochodem není to žádný střelec a tentokrát si to několik měsíců, tuhletu skladbu, zkoušel na festiácích a na svých koncertech ještě předtím, než ji oficiálně vydal, a ono to fungovalo tak, kde toho šel. Tak to je jedna věc, která nás čeká, novinka číslo jedna, a hned potom si dáme osmičku, to znamená Dua Lipa, Training Season, a tam je to taková, jakoby, jak to říct, životní skladba, by se dalo říct, protože je to vlastně taková metafora pro hledání člověka, kterého už nemusíš vychovávat. Jo? Jinak tato píseň měla premiéru na Grammy Awards 2024, ještě vlastně před oficiálním vydáním. Takže jsou to takové jako nepovedené první schůzky a Dua Lipa se z toho tak nějak trošku vyspívává.
1: Novinka. Novinka relaxády.

Posloucháte Relaxádu, tedy hit parádu Relax rádia, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Ne, že bych to sem nějak jako extra tlačil, ale je to docela důležitý, protože bez toho, abyste dali svoje hlasy, my nesestavíme další vydání Relaxády, který teda pravda bude až za týden, ale bude. A samozřejmě tam bude záviset na tom, kolik které písnice dáte hlasu, jestli se objeví v pořadí anebo ne. Mimochodem je takový jako jedno, jak bych to řekl, je takové pravidlo, ano, pravidlo to je, že když ta skladba se tady objeví 5 týdnů, to znamená v tom žebříčku 10 skladeb, tak pak už automaticky vypadává a místo ní nastupuje 1 ze 4 novinek, který i dneska vám nějakým způsobem pouštím k tomu. A teď se dostanu k tomu nejdůležitějšímu, mám tady, a teď to přijde oslý můstek, tyjo, po 4 minutách, druhá novinka, Rudimental a Crystal, vlastně novinka, která se jmenuje 3, 2, 1, mimochodem, no, v roce 26 vydala právě kapela Rudimental nebo skupina Rudimental nový, vysoce energický, jak tady mám napsáno, energický drum and bassový single s názvem 3, 2, 1, jo, když to zkrátím do češtiny. A právě na něm spolupracovala s britskou zpěvačkou Crystal. Jako není to špatný, je to fakt takový ten klasický klubový drum and bass, tak si to užijte. A hned potom si dáme další věc, a to je Robin Schulz a Watermot, a k tomu si pak něco řekneme.

0: Robin Schulz a Watermott. Robin Schulz vždycky tvrdil, nač objevovat Ameriku, když už ji dávno objevili přede mnou, a tak možná právě proto dělá ze starých hitovek jakoby nové, tím, že jim dá takový jako modernější kabátek, na dupe je trošku nějaký ty BPMK, ono to šlape. Možná, že právě proto předělal hit z roku 2014, který s ním tak jako nějakým způsobem splechtil dohromady právě Watermott, což je chlápek, já už jsem to párkrát říkal, který si vlastně dal přezdívku podle nafukovací madrace, na který se válel celý leto. Každopádně tohle to byl jeho hit, který se jmenoval Bullet, a předělali ho k obrazu svému. Tak tolik muzika, která dohrává. Teď pojďme na další, to znamená na, a jestli se nepletu, 6. a 5. místo, Alex Warren, Emerald Eyed. Docela zajímavý je to, já jsem se díval na historii téhleté skladby, tak on vlastně poprvé použil při návštěvě základní školy v New Yorku jako skladbu, kolem které se s dětmi vymýšlel koncept videoklipu. To znamená, on tam přijel, pustil jim to a teď dávali dohromady ten videoklip. Myslím si, že to mohlo být zajímavý a inspirativní pro obě strany. Takže tolik další, to znamená 6. místo. A teď pojďme na 5, kde je, jak já říkám, věčná plačka, i když tohle to zrovna není, James Blunt, který si na... Vlastně v Kosovu to bylo, myslím, že v Kosovu na tanku vozil svoji kytaru. Chtěl bych tu kytaru vidět potom, jako když se vrátil domů, ale to asi není úplně důležitý. Like Summer, videoklip k téhleté skladbě, jestli jste se třeba dívali, byl natočený na Ibize a zajímavý je, že je inspirovaný hororovými filmy studia A24. Já horory nemám rád, takže já jsem se na to rozhodně nedíval a jdeme si to pustit.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

James Blunt a hned za chvilku dáme další novinku, jestli se nepletu, už třetí v tomto dnešním vydání, které má, to jsem ani neřekl, číslo 1579, takže příští týden budeme slavit, wow. Tak a jdeme na to. Když jsme se vrátili do roku 2008, tehdy švédská zpěvačka, blondýna krásná, dnes naspívala písničku, která se jmenovala Release Me. Jako letos Henderson a Gloria se vrátili s novou verzí, ono to tak jako většinou bývá, veme se něco, co je úspěšný, trošku se to nadupe a pustí se to do světa a čeká se, jestli se to chytne, anebo ne. Každopádně Gloria, to je vlastně to takový nový francouzský vokály v té skladbě, takže nový jazyk, nová atmosféra, ale stále stejná neuvěřitelná energie a jak já říkám, stále stejná písnička. Mimochodem, originál se jmenoval Release Me, ten... Nechci přímo použít slovo kopie, to ne, ale to, co teďka uslyšíte, tak to se taky jmenuje Release Me, ale psáno jinak, aby to bylo trošku odlišený. No a hned potom si dáme čtvrté místo, jdeme podstupně vítězů, tam se schovávají liberečáci, kteří si říkají Atmo Music. To je zvláštní muzika, někdo rapuje, někdo dělá pop a oni to spojili dohromady. Pop rapový styl, tak se tomu přesně říká. A navíc tahle ta skladba se mi fakt jako hodně líbí. Jmenuje se Do tebe blázen a kdo ví, třeba jestli dneska někam na rande, tak ji můžete použít místo slov. Zkuste pustit z mobilu.

0: Relaxáda. Relax Radio. Čtvrté místo.
1: Asi jsem do tebe znova blázen. A pak, že se lidi znova nescházej. Si vzala srdce mý, na oplátku dala svý. Život byl za chvíli krásnej. Já chtěl jsem mít a ty zůstat. Pak se z tebe stala moje můza.

0: Hodně příjemná porce české muziky, to byly Atmo Music, Do tebe blázen. Jako jak říkám, jestli dneska vyrážíte někam na rande, dá se to použít. No a teď pojďme za vlastně poslední novinkou, by se dalo říct. Já to tady mám napsaný, abych si to náhodou nesplet, a teď se mi to ztratilo, takže nic. No nemám to tady, krucifix. No to je jedno. Každopádně je tady Sebastián, skladba s názvem Barcelona. Já jsem chtěl jenom říct, to si snad i vybavuju, že tahle ta skladba je stará, tuším, že 5 dní. Před 5 dny ji Sebastián vydal a po 5 dnech už ji máme v relaxádě. Tak doufám, že se jí bude dařit a že ji posunete svými hlasy na www.radio-relax.cz do té základní desítky. Ať si ji pustíme, protože co já si tak jako pamatuju, historicky Sebastián u nás jako docela buduje. A hned jdeme na 3. místo, to znamená na stupně vítězů. Tam si pak pustíme Dašu, to je taková ta klasická americká countryovka, která trošičku jako paroduje popík, ale je to hezký.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

0: že Daša a tato skladba Memo, že vlastně dneska jsou tu naposled, pátý týden, protože za mě to je osvěžení pro relaxátu. Je to popík, ale svým způsobem je to i country. Já vždycky, když to slyším, tak máme tady v rádiu takový speciální kovbojský klobouk, tak se ho vždycky beru, když to pouštím, aby to bylo jako kompletně všechno. Nic, nedá se nic dělat, je tady pátý týden, uděláme pápa a jedeme hned o místo vejš. Tam je Sony Fodera Becky Hill. Co si budeme povídat, to je taky docela zajímavá kombinace, protože on je to velmi známý producent elektronické hudby a Becky Hill to je spíš takový ten jako ženský vokál, ona zpívá ráda i sama a tak dále. Dali to dokupy a nevypadá to vyloženě špatně. A navíc, pozor, jsou tady čtvrtý týden, dneska jsou na druhém místě, mají ještě dost času na to, aby se vyšmykli na tu jedničku. A kdo tam je dneska, to vám řeknu i za chvíli. Možná dopředu můžu prozradit, že to je dvojka, a už asi tušíte, o koho se jedná, že to je dvojka, která je tady dneska naposledy, takže si ji taky budeme pořádně užívat. Jdeme na to. Sony Fodera, Becky Hill, druhé místo, Say Something.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Řekl bych to asi takhle, máme dva favority do příštího vydání, to znamená do toho v úvozovkách jubilejního 1580, který aspirujou na první místo. První to byla Atmo Music, který dneska jsou čtvrtý, ale jsou tady 4 týdny, to znamená předposlední týden a jdou do boje. Druhý aspirant je právě dvojka Sony Fodera a Becky Hill, Say Something, taky jsou tu 4 týdny, to znamená předposlední. A do příštího týdne se taky díky vašim hlasům, který budete posílat na www.radio-relax.cz, můžou vyšvihnout na první místo. Tam je dneska trošičku obsazeno, za chvíli se k tomu dostaneme, protože jdeme rekapitulovat, začneme novinkama, pak si sjedeme to pořadí a pak už konečně pustíme ty dvě kočky.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: David Guetta má v relaxádě takový výsostný postavení, vyhodíte dveřma nebo oknem a ne, vyhodíte dveřma a vrátí se oknem, takhle jen znovu furt plete. You and I, me and you, uvidíme, jak si povede v té dnešní relaxádě. Já bych mu to přál, aby se v té desíce alespoň chvilku ohřál. Další novinka, Rudimental a společně s nimi vokalistka Crystal. Takový lehký drum and bassík, wow. Henderson s Glory a takový remix by se dalo říct velkého.

0: A pak je tady tak trošičku snílek dneska teda Sebastian, který jako hodně, hodně vzpomíná na Barcelonu. Samozřejmě, že v reálu jde o něco jiného, že jo, ale tak jako je hezký, když to člověk má k něčemu připodobnit. Teď pojďme na rekapitulaci celé té desítky, ať víte, pro co můžete hlasovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace. Ty jsi mi dala ignor, jsi mě zablokovala,
0: jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Takhle, ne, že bych jako chtěl fakt horovat pro toho Pokáče, jo, ale on se furt tlačí. Devátý místo, desátý místo, desátý místo, devátý místo. Teď je tady třetí týden, aktuálně byl dneska desátý. Já bych fakt byl pro, aby se dostal trošku vejš. Mně se to líbí, nevím jak vám, ale mě jo. Na devíce je, a musím teda říct správný jméno, jenom Miley. Jinak samozřejmě Miley Cyrus na osmičce Dua Lipa. Na sedmičce dvojka Robin Schulz a Watermott Take It Slow. Alex Warren si polepšil oproti minulému vydání z 8. na 6. místo. A to James Blunt se nám zaseknul na pětce. Minule pátý, dneska pátý. Z čeho mám ale radost, že Atmo Music z Liberce a skladba Do tebe blázen jdou nahoru, taky mají co dělat. Jsou tady čtvrtý, tedy předposlední týden. Lehké country od Daši na třetím místě. Bohužel pro tuhle skladbu už hlasovat nemusíte, je tady dneska naposledy. Na dvojce další kandidát na vítězství příště, Sony Fodera, Becky Hill. Tady Say Something a teď už jdeme pomalinku, ale jistě do finále. Asi je vám úplně jasný, kdo se tam skrývá, prostě dvě dámy. Já si myslím, že není potřeba k ním nic říkat, protože jsou tady poslední, tedy pátý týden, tak si je rovnou pustíme, ať si to pořádně užijeme, protože a jelikož Kylie Minogue a Madonna spolu vlastně zpívají úplně poprvé a skladba s názvem Love Sensation se z dvojky z minula dostala na jedničku dnes. Takže čaolky.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax. Relax Radio.
1: Ahoj, já jsem Eva Farna a zdravím vás z Leporela.
2: Žiju příběh z Leporela, skládám stránku ke stránce.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 28. září. Tento den roku 1924 se narodil slavný italský herec Marcello Mastroianni. Zemřel 19. prosince 1996. Jeho slavná kolegyně, francouzská herečka Brigitte Bardot, někdejší sex symbol, dnes hlavně bojovnice za práva zvířat, přišla na svět roku 1934. Ročník 1960 je americká zpěvačka Jennifer Rush. V roce 1931 se ve Zlíně narodil český herec Jan Libíček.
1: Jsi taky nešel třeba telefonu.
0: Zemřel roku 1974.
1: No, mám může být taky pěkná svině, vej?
0: To v Kolíně přišel na svět roku 1944 český politik Miloš Zeman. Roku 1938 se narodil americký soulový zpěvák Ben E. King. Stal se rok 935, když zemřel český kníže Václav I. Roku 1292 tento den zemřela také královna Eliška Přemyslovna. A roku 1991 odešel ze světa ve věku 65 let jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, Miles Davis. Roku 1924 se narodil český herec Otakar Brousek. O 7 let později byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. Ročník 1968 je finský závodník Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa Formule 1. 4 roky po něm se narodila držitelka hereckého Oscara, Američanka Gwyneth Paltrow. Relax.

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax rádio.

0: Máme sváteční pondělí 28. září, 6 hodin, 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Počasí. A jaký bude svátek? Vlastně v podstatě stejně jako dnes bude po celý tento týden. Nádherně. Bude většinou jasno, na severozápadě České republiky polojasno, teď po ránu na některých místech mlha. Nejvyšší odpolední teplota bude dnes až 25 stupňů Celsia. Pokud se vydáváte na nějaký sváteční výšlap, tak v 1000 metrech na horách bude okolo 16 stupňů, bude příjemně, a na Šumavě až 19 stupňů Celsia. Co se týká síly větru, 3 až 6 metrů za sekundu. Jinak silnější bude vítr ze Slovenska od Adama Ďurici.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tak já jsem myslel, že je sváteční den, že bude i sváteční doprava, dopraváci, že budou mít klídek. Není to úplně tak, na Praze východ u Mochova a Čelákovice se stala dopravní nehoda, osobní auto narazilo do stromu, na místo vyrazily složky integrovaného záchranného systému.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Jezděte opatrně, sváteční doprava, linka řidičů 606 736 736. V Bílině se stala dopravní nehoda, je to dopravní nehoda se zraněním uprostřed Bíliny v ulici Břežánská. Jeďte opatrně.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: 6 hodin a 29 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Svateční pondělí bude většinou jasné, na severozápadě České republiky polejasné, na některých místech je mlha. Nejvyšší odpolední teplota vystoupá na 25 stupňů Celsia, v nadmořské výšce 1000 metrů, na horách 16 příznivých 16 stupňů Celsia, na Býšlap a pokud půjdete na Šumavě na procházku, tak tam bude až 19 stupňů Celsia. Hometown, to je místo, které má rádo, nebo mají rádi ze skupiny Mirai, a to je místo, kam se určitě vracíte vy po dlouhých cestách i třeba po dovolené. Hometown. Doma je nejlíp.

Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Pokud chcete využít sváteční den k tomu, že půjdete nakupovat, tak jedině do malých obchodů. Protože je to zkrátka tak, dnes 28. září jsou velký obchody zavřený. No a můžete jít třeba na benzínové čerpadlo, nebo někam poblíž, kde máte nějaký malý obchůdek. 6 hodin 43 minut, teď můžeme nakoupit další skvělou muziku.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Představte si situaci, jedete a proti vám auto bez řidiče. A to není autonomní řízení. Tohleto se stalo kousek od České Lípy v Doxech. V Doxech v ulici Panská došlo k samovolnému rozjetí osobního automobilu a sjelo na silnici do komunikace. Na místo vyrazila samozřejmě policie.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V našem dopravním servisu, dopravním zpravodajství přinášíme nejenom informace o nehodách nebo o problémech, ale i třeba nějaké vylepšení a pozitivní. A jednu takovou pozitivní zprávu dnes mám pro vás, pokud jedete do Prahy se někam projít, udělat si výlet, anebo budete v nějakém průvodu, tak Praha má dnes levnější parkování. Magistrát na dnešní sváteční den plošně snížil ceny za stání ve fialových a smíšených zónách. V širším centru, to je druhé pásmo, zaplatíte maximálně 40 korun za 24 hodin a v okrajových částech třetí pásmo pak 20 korun. Modré rezidentské zóny, ty zůstávají ale beze změny. Pozor na to.

0: 7.01.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Sváteční pondělí, a nejenom pondělí, ale celý tento týden bude jasný. Dnes konkrétně na severozápadě České republiky polejasno a ráno na některých místech ještě můžete potkat mlhu. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. Na horách v nadmořské výšce 1000 metrů 16 stupňů a na Šumavě dokonce 19 stupňů. Takhle krásně bude a pokud přemýšlíte o nějakém receptu na sváteční oběd, dejte si něco s papričkami. My tady papričky máme už za chvilku. Red Hot Chili Peppers.

Sluníčko už vyšlo, krása, 7 hodin, 12 minut, ale většinou by asi Česká republika měla ještě teď trošku vyspávat, protože ten čas je sváteční a i ta doprava byla sváteční, kterou já jsem cestoval a na kterou koukám teď na kamerách a na informace, které neposíláte ze silnice, to znamená, že je to většinou všechno v pořádku. Snad to tak zůstane, máme tady linku řidičů, ale taky soutěžní linku, díky které dneska můžete vyhrát sváteční cenu vstupenku pro dvě osoby na talk show Ivany Chýlkové a Romana Štabrňáka, kteří budou už brzy v Kladně. Více se dozvíte za pár minutek.

0: Václav i Václava, i možná Václavák má dneska svátek. Blahopřejeme. Jméno Václav je velice časté a tradiční, i když průměrný věk nositelů tohoto jména v České republice je 52 let, takže už je to spíš odcházející jméno, poputující možná do historie. Podle statistik ministerstva vnitra nosí tohleto jméno v České republice přibližně 123 927 lidí. Je to 16. nejčastější jméno celkově, včetně ženských jmén, a 11. nejčastější mužské jméno v České republice. Ale jak říkám, průměrný věk nositelů jména Václav je 52 let. Takže pokud přemýšlíte teď o nějakém jménu, Václav se nabízí, anebo Václava, těch je míň, Václavek. No a na Facebooku Rádia Relax máme dotaz, když máme dneska Václava, tak které křestní jméno mužské nebo ženské máte vy nejraději?
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: 7 hodin 31 minut.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Přituhuje. Dnes ráno jsem já měřil 4 stupně Celsia, ne do výšky ani do šířky, ale naměřil jsem 4 stupně cestou do práce, do rádia před 5 hodinou, ale odpoledne má být 25, takže velký skokový teplotní rozdíl. Dnes bude většinou jasno v celé České republice, na Moravě taky a ve Slezsku taky, na severozápadě polejasno. Nejvyšší odpolední teplota 25, v 1000 metrech na horách okolo 16 a na Šumavě až 19 stupňů Celsia.

0: má zvednutou kůň na Václavském náměstí v Praze, na kterém sedí svatý Václav. Kterou přední nohu má zvednutou ten kůň? Napište odpovědi na číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 Kč.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud se dnes chystáte na sváteční Prahu na nějaký výlet, tak můžete využít levnější parkování. Magistrát na dnešní sváteční den plošně snížil ceny za stání ve fialových a smíšených zónách. V širším centru, to je druhé pásmo, zaplatíte maximálně 40 korun za 24 hodin a v okravých částech třetí pásmo pak 20 korun. Modré rezidentské zóny, ty zůstávají beze změny.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nové Audi Q7 SUV je komfortnější, výkonnější a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
0: Relax Radio. S relaxem v pohodě.

0: 8 hodin, 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: V České republice bude většinou jasno, na severozápadě polojasno. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia, pokud se chystáte na horský výšlap v 1000 metrech na horách 16 stupňů, na Šumavě příznivých příjemných 19 stupňů Celsia. A jak bude ve Španělsku, to by nám mohl vyprávět tenhle ten zpěvák Álvaro Soler.

0: Posloucháte sváteční pondělní vysílání a máme tady sváteční pondělní soutěž, jak dobře znáte vašeho Václava. Dnes je den české státnosti a to je svátek, který připadá na den církevního svátku svatého Václava, připomínající den jeho zavraždění za účasti jeho bratra Boleslava I. A k tomu došlo pravděpodobně v roce 935. Je to připomínka svatého Václava, českého knížete z rodu Přemyslovců, patrona Čech a Moravy, jednoho z tradičních symbolů českého státu. A já se ptám, kterou přední nohu má zvednutou kůň na Václavském náměstí v Praze, na kterém sedí svatý Václav. A vy můžete ještě pár minutek odpovídat SMS-kami na číslo 606 736 736. Kterou přední nohou má zvednutou ten kůň, levou nebo pravou?
1: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 28. září. Tento den roku 1924 se narodil slavný italský herec Marcello Mastroianni. Zemřel 19. prosince 1996. Jeho slavná kolegyně, francouzská herečka Brigitte Bardot, někdejší sex symbol, dnes hlavně bojovnice za práva zvířat, přišla na svět roku 1934. Ročník 1960 je americká zpěvačka Jennifer Rush. V roce 1931 se ve Zlíně narodil český herec Jan Libíček.
1: Jsi taky nešel třeba telefonu.
0: Zemřel roku 1974.
1: Dáma může být taky pěkná svině, ne?
0: To v Kolíně přišel na svět roku 1944 český politik Miloš Zeman. Roku 1938 se narodil americký soulový zpěvák Ben E. King. Stal se rok 935, když zemřel český kníže Václav I. Roku 1292 tento den zemřela také královna Eliška Přemyslovna a roku 1991 odešel ze světa ve věku 65 let jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, Miles Davis. Roku 1924 se narodil český herec Otakar Brousek. O 7 let později byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. Ročník 1968 je finský závodník Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa Formule 1. 4 roky po něm se narodila držitelka hereckého Oscara, američanka

0: Končíme naši ranní sváteční soutěž. Kdo jste posílali SMSky, buďte napřímo. Soutěžili jste o 2 vstupenky na talk show Ivany Chýlkové a Romana Štabraňáka, který budou v Kladně 3. října. A ptal jsem se na koně svatého Václava na Václavském náměstí. Ještě neprozradím, kterou má zvednutou nohu, jestli levou nebo pravou, na to jsme se ptali, ale pojďme se podívat, kdo je autorem toho koně a kdy to bylo a jak to bylo. Autorem je sochař Josef Václav Myslbek. Výběrové řízení, to bylo zajímavé, na pomník svatého Václava bylo vypsáno v roce 1894 a bylo přístupné jenom umělcům, kteří se v Čechách narodili, anebo tady žili. První cena nakonec nebyla v soutěži udělená, druhou cenu si rozdělili právě Josef Václav Myslbek a Bohuslav Šnirch, ale oba dva byli vyzváni k tomu, aby svá díla ještě vylepšili, upravili. Bohuslav Šnirch pojal jezdeckou sochu svatého Václava jako sochu světce, jedoucího na koni a žehnajícího davům. Myslbek naopak zvolil podobu svatého Václava jako bojovníka, no a po bouřlivých debatách nakonec byla socha zadána Václavu Myslbekovi. Ta socha je odlitá z bronzu, osazená na své místo roku 1913 a ještě kolem ní jsou sochy tří svědců, patronů české země z té doby, svaté Ludmily, svaté Anežky a svatého Prokopa, a čtvrtý patron byl dodán v roce 1924 svatý Vojtěch. Některé součásti toho pomníku mají skutečnou předlohu. Když se podíváte, zbroj a výzbroj knížete je zhotovená podle dochovaných tehdy přílbice, meče a drátěné košile ve svatováclavském pokladu. Ještě navíc, tvář svatého Vojtěcha je podobou arcibiskupa Františka Šenburna a tvář svatého Prokopa, když se podíváte, tak to je vlastně autoportrét Myslbeka. Modelem pro toho koně svatý Václav se stal tehdy 7letý černý hřebec východofrýského plemene Ardo, původem z vojenského hřebčince v Písku, později sloužícího v Praze. No a za chvilku už budeme mít vítěze.
1: Ráno na relaxu. Relax Radio. Lili.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Je tady finish dnešní ranní soutěže o dvě vstupenky na posezení s Ivanou Chýlkovou a Romanem Štabrňákem v kladenském kině Sokol. 3. října bude tahle ta talk show a může tam být Míla. Míla, já tě zdravím, hezký den, ahoj.
1: Ahoj, hezký den, to by do rádia i všem posluchačům.
0: Chystáš se někam do průvodu?
1: No, do průvodu chystám se do lesa, jestli člověk trošku proběhne.
0: Jo, takhle, takže ty poběžíš do lesa. Na koni, jel jsi někdy na koni?
1: Na koni jsem nejel.
0: Nejel. Ale víš, kterou má zvednutou přední nohu kůň svatého Václava na Václavském náměstí?
1: Kůň svatého Václava na Václavském náměstí má zvednutou pravou přední nohu.
0: Výborně, já ti tleskám a předávám dvě vstupenky. A to jsi si někde vygooglil, anebo jsi si to tipnul, anebo to víš, že má zvednutou pravou nohu?
1: No, tak v Praze jsem byl, takže jsem si to pamatuju.
0: To pamatuješ dobře. Pamatuješ si to dobře, takže zasloužíš tyhle ty dvě vstupenky. Kdo nevyhrál dneska, tak může vyhrát zase zítra. Zítra i ty můžeš zítra vyzkoušet své štěstí, protože zítra budeme mít zase pozvánku do kina Sokol v Kladně, ale na bratři Ebenovi, kteří budou 22. října. Tak měj se krásně, vydrž na telefonu, ahoj.
1: Taky, díky, ahoj, ahoj.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Před chviličkou jsem předprozradil, co se bude soutěžit zítra. Zítra to budou vstupenky na 22. října v Kladně, v kladenském kině Sokol budou bratři Ebenové, kapela tří bratří Ebenových a dalších předních českých hudebníků bude v Sokolu. Potom ve středu budeme mít soutěž ráno o Kladenský svařák 2026. Ten se bude konat 19. prosince a bude to šestý ročník folkového festivalu v adventním čase. Ve čtvrtek budu mít pro vás dvě vstupenky ráno na Afriku s Tomíkem, který bude 11. října v kladenském kině Sokol. A to je vlastně ten, který jede na tuktuku a objíždí celý svět. A v pátek ráno soutěžíme o vstupenky na koncert Radúzy. Radúza bude mít jedinečný solový koncert, který bude 20. listopadu v Kladně a vy tam můžete být s rádiem Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5

0: Václavům a Václavkám blahopřejeme k svátku. Václav má dnešní jmeniny. Které křestní jméno mužské nebo ženské máte ale nejraději vy? Koukněte na Facebook Rádia Relax, pokud budete mít čas, a napište a užijte si dnešní den.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz. Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis. Dopravní upozornění posíláme na D7, kousek od Louna, 39. kilometr ve směru na Chomutov. Dejte pozor, mezi jízdními pruhy je sražená srna.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 9 hodin, 1,5 minuty právě teď.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude v České republice většinou jasno, na severozápadě až polojasno. Nejvyšší odpolední teplota 25 stupňů Celsia. V nadmořské výšce 1000 metrů na horách, kam se budete toulat, možná dneska, má být okolo 16 a na Šumavě až 19. A pokud máte tu toulavou, tak si zaspívejte společně se Sebastiánem a s Relaxem. Za chvilku

Užel Moving to the Sun, novinka ve vysílání Rádia Relax. Krásné sváteční dopoledne. Věřím, že v tuhle chvíli někdo teprve vstává, tak jaké máte vůbec na dnešek plány? Počasí, myslím, že rozhodně vyjde. 606-736-736, klidně napište, co plánujete, třeba někoho tím i inspirujete. My jen doufáme, že vám při těch dnešních činnostech budeme dělat společnost. A to hned s další dopolední muzikou. Sebastian Toulavá nebo už za chvilku návrat do 90. let. Culture Beat.

K tomu máme pondělí 28. září a dnes je jedno z mála pondělků, kdy jsme si nemuseli řídit budíka. Ale je to vůbec dobré pro naše tělo? Co na to říká věda? Odborníci se shodují, že pokud během pracovního týdne spíme méně, než bychom měli, může delší spánek o volné dny pomoci zmírnit únavu i negativní dopady spánkového deficitu, třeba na imunitu nebo koncentraci. Ale pozor, dlouhodobé dohánění spánku jen o víkendech nestačí. Může to narušit vnitřní biologické hodiny a stížit usínání třeba dnes večer, kdy potřebujeme zkrátka a rychle zabrat, protože opět zítra budeme všichni stávat na budíka. Ideální je tedy pravidelný režim i přes volnost. Mírným přispáním navíc, ale pozor, bez velkých výkyvů. Tak ti, co ještě leží v pelíšku a ještě sní, tak ty takhle na dálku zdravíme a nepřehánějte to. Ne, že budete stávat až na oběd.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Jdeme zkontrolovat sváteční provoz na dálnicích. Pozor, aktuálně na D1, tam se bouralo, a to na 25. kilometru ve směru na Prahu. Je to před mostem Šmejkalka, vážná dopravní nehoda, tak s tím počítejte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Nesta a Never Hide, Féteru Rádia Relax, a milovníci shopování dnes budou muset vyrazit třeba na procházku do lesa. Dnes moc relaxáci nenakoupíte. Představte si, že vám ale dnes večer někdo oznámí, že vlastně i zítra bude všechno zavřené. Žádný obchod, žádná restaurace, žádné kino, žádná kavárna, prostě nic. Tak co byste dělali? Co třeba zásoby jídla? Kolik dní by vaše domácnost takhle vydržela? Přiznám se, že ta naše tak maximálně, no, já bych řekl tak 3 dny. Je to týden zpátky, kdy jsme nad tím s přítelkyní začali tak nějak přemýšlet a opravdu jsme tak koukli do té špajsky a říkám si, no jo, kolik, my tady nic jako úplně nemáme. Takže pojďme se nad tím dneska zamyslet. 66736736, ale kdyby někdo chtěl opravdu velkou zásobu lízátek s tlapkovou patrolou, tak se zastavte u nás. To bychom asi dali.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Tohle to už můžeme brát jako vzpomínkovou muziku na relaxu. Tohle byly Sugar Babes. Za chvilku 10:00 dopolední a nebe je bez mráčku. A bude tomu asi takhle i dál. Do Česka totiž proudí teplý vzduch od jeho západu. Díky tomu budou teploty v nadcházejících dnech stoupat až k letním 25 stupňům Celsia. A mělo by být i slunečno. Babí léto by mělo vydržet minimálně do víkendu. Já si myslím, že za mě absolutně ideální zpráva, co říkáte. No a ideální je i muzika. Připravená je v tuhle chvíli Pink.

0: Úplně přesně 10:00.
1: Relax Radio.
0: A s 10:00 i předpověď na ten dnešní den, sváteční den. Dnes nás čeká jasná obloha na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Pokud vyrážíte na výlet do hor, tak v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. No a k tomu svátečnímu výletu další dopolední muzika, třeba Dario G. Nebo teď Khalid s Meduzou. Tak hezké dopoledne.

Prima Donna, Two Colors, krátce po 10. hodině. A tohle je docela děsivý důkaz toho, jak se rychle posouvá umělá inteligence. Chat GPT 6 Astra totiž dokázal rozluštit 85 let starou zprávu zašifrovanou pomocí legendárního německého stroje Enigma. A pozor, lidé se o rozluštění téhle konkrétní zprávy pokoušeli desítky let a samozřejmě bez úspěchu. Zpráva pochází z roku 1941, má jen 82 znaků a na internetu byla zveřejněna už v roce 2005. Po 2 dekády úspěšně odolávala všem pokusům lidských kryptografů. Až teď jí ale umělá inteligence během pouhých 2 dnů rozluštila. 2 dny. Dokonce si sama vytvořila počítačové programy, které simulovaly fungování Enigmy a pustila se do hledání správného klíče. Výsledkem byla zpráva německé armády, která v podstatě žádala o informace o trase, pochodu a okamžitou odpověď rádiem. Takže jestli jste si doteď mysleli, že AI umí hlavně měnit nám, lidem, účesy na fotkách, že je to legrace, dělat ty legrační fotky, různě to předělávat, navrhovat nám, jak bude třeba vypadat obývák, tak už umí to i tohleto. Možná bychom si měli začít dávat pozor, co jí vlastně zadáváme za úkoly.

0: Posloucháte Relax, sváteční vysílání a dnes řešíme téma, co kdyby zítra bylo zase zavřeno všechno. I dál, nejenom zítra. Největší problém samozřejmě nebude zábava, ale jídlo. Protože spousta lidí má doma zásoby, ale většinou takové ty zásoby, nechci říct, bude na horší časy, samozřejmě, asi tak s tím nějak většinou počítáme, že doma máme zásobu mouky, jsou tam pytlíky těstovin, je tam i rýže, nějaká ta konzerva tuňáka. No a v mrazáku máme taky určitě něco, u čeho ale už nikdo přesně neví, co to je. Prostě něco v sáčku, v pytlíku a je to nepopsaný. Tak kdyby i zítra jsme třeba někam nemuseli, obchody by byly zavřený i dál, tak co byste relaxáci dělali? Stačilo by vám to jídlo, co máte doma? Tak Luky to trošku vzal z jiného soudku, ten by prý celý den hrál PlayStation. No tak zdravíme Lukyho, asi nemusí jíst chlapec. Ale máme tady krásnou SMSku, ahoj, taková situace byla u nás za covidu a zásob jsme měli hodně. Mám vlastní dobytek, zahradu, asi bych se uživil a o svou rodinu bych se postaral. Martin a spol. No tak to je výhoda, mít vlastní dobytek. Tak zdravíme Martina a můžete napsat i další 606-736-736, my na oplátku posíláme další dopolední muziku.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: se Salaví, baby.
1: Chris Cross Amsterdam, posloucháte sváteční relax. Třeba prodloužený víkend někdo využil i k tomu vycestovat, vzít si zkrátka dovolenou i takhle v září. A měly by to být podle průzkumu hlavně ženy. Něžné pohlaví si prý zaslouží solo dovolenou a vyrazit takhle bez rodiny v září. A skutečně tomu tak je. Poptávka po zájezdech pro jednotlivce podle odhadů Asociace cestovních kanceláří České republiky roste zhruba o pětinu ročně. A nejde jen o nezadané. Důvod? Ženy prý i na dovolený s rodinou nedokážou přes léto vypnout jako my chlapi. No tak proto jezdí takhle v září pak ženy sami. Kdo pak asi dělal tenhle ten průzkum? Jestli to nebylo náhodou tenhle ten průzkum děláno ženskou rukou, jestli to nebyly ženy, co tohle dávali dohromady. Každopádně i tak si to dámy pořádně užívejte. Pokud nás posloucháte někde na dovolený, no tak hezký poslech a krásnou dovču.
2: Relax. Relax Radio.

0: Za chvilku 11. hodina a řekl bych, že už nám pomaličku začíná takovéto období, kdy skoro všichni budeme mít u vchodu do baráku nebo na okně dýně. A možná si dáte dýni i k jídlu. Já už měl takhle v září dýňovou polévku, byla mimochodem výborná, jenže jsem zjistil, že se to úplně s konzumací dýní nemá přehánět. Dýně je totiž bohatá na beta-karoten, který se v těle přeměňuje na vitamin A. Tento vitamin je nezbytný pro zdravý zrak, pokožku a imunitní systém. Avšak nadměrný příjem vitaminu A může vést k hypervitaminóze, což je stav, kdy tělo obsahuje příliš mnoho tohoto vitaminu. To může způsobit nevolnost, taky bolesti hlavy, závratě a v extrémních případech i poškození jater. I když je tento stav vzácný a většinou vzniká při nadměrném užívání doplňků stravy, častá konzumace dýně v kombinaci s dalšími potravinami bohatými na vitamin A by mohla způsobit tedy problémy. Tak si na tohle vzpomeňte, protože já si myslím, že dýňové období začíná. A nebo už u vás začalo a máte už před vchodem dýni?
1: Takhle.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryák.cz.

0: půl minutky a je tu 11. hodina.
1: Relax Radio.
0: O víkendu začalo babí léto a teplé a suché období by mělo pokračovat také po celý tento týden. Teploty by měly stoupat až k 25 stupňům Celsia. Dnes nás čeká jasná obloha, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Tolik tedy předpověď o počasí, no a co se týká playlistu, co nás čeká a nemine, tak budou No Mercy. Tak hezké sváteční, stále ještě dopoledne.

11 hodin 5 minut, k tomu jste s relaxem a koukáte relaxáci na staré fotky, které třeba máte ještě v krabici na půdě, protože jsme je museli vyvolávat, neexistovaly mobilní telefony, žádná digitální podoba. Já když to udělám, když si prohlížím právě tyhle ty staré fotky, tak si říkám, jak ten život letí neskutečnou rychlostí a možná upadnu i do menší deprese, ale mezi těmito fotografiemi jsou samozřejmě i fotky našich bývalých partnerů nebo partnerek. Asi to takhle máte určitě i vy. Je dobré to schovat, co když je ale najde současný partner nebo partnerka. Ať už jde o fotku ze svatby, rodinnou fotografii nebo nějaké selfiečko, nemáme to prý schovávat. Proto se tedy nebojte vyčistit paměť mobilního telefonu a společné fotografie jednou provždy třeba smazat. A já si myslím, že jako za mě to zní neskutečně tvrdě. Tento krok je fakt radikální a nemusí se úplně zamlouvat každému, ale pokud se chcete vzpomínek na dobro zbavit, dejte to prý do koše. Radí experti, ne já, protože já sám mám doma fotky děvčat, holek, se kterými jsem toho, myslím si, taky dost prožil. Krásnou dobu, nebylo to nic zlého, tak proč to z toho života najednou smazat? Za mě krásná, hezká vzpomínka, jenom pozor, jen se to musí dobře schovat, takovéhle fotky. Já je mám hezky schované u sebe v kanceláři, je to taková pěkná krabice a tam je nápis účetnictví. Myslím si, že tam přítelkyně

0: 28. září, Radio Relax s vámi a velké obchody mají dnes zavřeno. Nakoupit lze u čerpacích stanic a v malých prodejnách. Dnes je den české státnosti a s ním tedy i zákonné omezení prodeje. A my tedy máme volný den, alespoň někteří. Tak kdo je teď v tuhle chvíli v práci, tak vás zdravíme a držíme palce, ať vám to jako nám tady ve studiu Radio Relax pěkně rychle utíká, protože co si budem, za chvilku budeme chystat sváteční oběd. A nás teď tady právě ve studiu zajímá, co na ten sváteční oběd dnes chystáte. 606 736 736 a zdravíme všechny kuchaře a kuchařky.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud jste na cestách, pokud jste na výletech a jedete po D1, tak řidiči zpozorněte na 25. kilometru ve směru na Brno. Je tam dopravní nehoda střed dvou osobních vozidel, tam se tedy zdržíte, ale průjezdné to je. No a pozor na D3 na 116. kilometru ve směru na Prahu, aktuálně neprůjezdný levý jízdní pruh, leží tam nějaký velký předmět na vozovce. Na místo už jede policie.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tohle je krátka z Barbarosu, Rihanna Only Girl, vy posloucháte Radio Relax, za chvilku z další, teď ještě stále dopolední muziky, James Blunt, a nebo taky skupina Simple Plan, už za chvilku na Relaxu. A jestli si v těchto dnech říkáte, že vám je po ránu tak trošku zima, tak možná byste za ty ranní teploty, myslím, Španělé by za tyhle ty ranní teploty byli velice rádi. Ve Španělsku v sobotu totiž naměřili neuvěřitelných 41,3 stupně Celsia. Bylo 26. září, podle španělských meteorologů jde o nejpozději zaznamenaných 40 stupňů ve Španělsku a nejspíš i na evropské pevnině. Dosavadní rekord byl 40 stupňů z 25. září z roku 1983, takže zatímco vlastně my řešíme, jestli už je čas na bundu takhle po ránu, ve Španělsku se ještě pořád řeší, kde je opalovací krém. Tak zdravíme na všechny naše frekvence.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slibovaný James Blunt před 12. hodinou, no a na den české státnosti, myslím si, že tenhle ten sváteční den by se měl oslavit pořádně českým obědem, co říkáte. Tak co máte relaxáci, u koho dneska bude třeba svíčková na smetaně, nebo vepřoknedlo zelo? Posluchačka Martina napsala, že připravuje sváteční oběd, kachničku, variaci knedlíku a k tomu zelí. No, tak teď jsem na tu kachnu dostal chuť i já. Martino, díky za zprávu a ať všem strávníkům chutná.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Je tu 12. hodina, hezké poledne.
1: Relax Radio.
0: A pojďme na počasí. Tento týden bude pravé babí léto. Teploty by měly stoupat až k 25 stupňům Celsia. Dnes o sváteční den nás čeká jasná obloha, na severu a západě Čech až oblačno a nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách kolem 16 stupňů. Tolik počasí a co se týká muziky mezi 12. a 13. třeba Pet Shop Boys. Za chvilku se společně podíváme na to, kam byste mohli vyrazit v nejbližší době. No a my vám ze studia Rádia Relax přejeme dobrou chuť k pondělnímu svátečnímu obědu.
2: Relax Radio.
1: Honza Ladra.
2: Honza Ladra. Relax.
1: Relax Radio.

0: Slíbil jsem vám pozvánky, tak pojďme na to. Mám tady dvě pozvánky. Kladenský spolek Pod Průhon vás zve hned tedy na dvě akce. Pátek 2. října od 16 hodin běh do schodů Kladno Pod Průhon Rudolfa Knotka. Pro nejlepší běžce budou připraveny věcné ceny a těšit se můžete i na doprovodný sportovní program a opékání špekáčků na hřišti Bukovka. No a v sobotu 3. října se uskuteční podprůhonské vinné dvorky. Od 13 hodin bude probíhat ochutnávka moravských i světových vín a v 19 hodin začíná zábava s kapelou All Right Band.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. září. Tento den roku 1924 se narodil slavný italský herec Marcello Mastroianni. Zemřel 19. prosince 1996. Jeho slavná kolegyně, francouzská herečka Brigitte Bardot, někdejší sex symbol, dnes hlavně bojovnice za práva zvířat, přišla na svět roku 1934. Ročník 1960 je americká zpěvačka Jennifer Rush. V roce 1931 se ve Zlíně narodil český herec Jan Libíček.
1: Jsi taky nešel třeba telefonu.
0: Zemřel roku 1974.
1: No má může být taky pěkná svině, vej?
0: To v Kolíně přišel na svět roku 1944 český politik Miloš Zeman. Roku 1938 se narodil americký soulový zpěvák Ben E. King. Psal se rok 935, když zemřel český kníže Václav I. Roku 1292 tento den zemřela také královna Eliška Přemyslovna. A roku 1991 odešel ze světa ve věku 65 let jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, Miles Davis. Roku 1924 se narodil český herec Otakar Brousek. O 7 let později byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. Ročník 1968 je finský závodník Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa Formule 1. 4 roky po něm se narodila držitelka hereckého Oscara, Američanka.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

0: Máme 2 minuty po 13. hodině a vy posloucháte Radio Relax.
1: Relax Radio.
0: Dnešní předpověď počasí hlásí nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. Slabý, proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr. No a večer nám klesnou teploty na 10 až 8 stupňů a úplně nejnižší teploty nás čekají okolo 6. Zítra potom budou teploty v nejvyšších stupních okolo 23. Startuje odpolední vysílání na rádiu Relax. U mikrofonu vás zdraví Terka. Dneska máme 28. září a jdeme se podívat, co budeme hrát. Bude to třeba You and I, Me and You, anebo taky písnička Seven, kterou teď můžete slyšet. Jungkook a Lato. Už za malou chvilku na Relaxu, tak krásné pondělí s námi.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

0: Safari Park Dvůr Králové je domovem největší kolekce afrických zvířat v Evropě a nabízí jedinečné projížďky mezi volně žijícími stády. Africké lví safari můžete projet autem nebo speciálním Afrika trakem přímo mezi volně se pohybujícími kopytníky a jako jediné lví safari je ve střední republice i mezi lvy. No a mají tam nový přírůstek kriticky ohroženého zvířete. Jakého? No to se dozvíte za malou chvilku, takže jestli se chystáte během nějakého volného víkendu do Dvora Králové, tak víte už za čím. Teda ještě nevíte. Za malou chvilku se to dozvíte. Teď už Mad Love od Mabel na rádiu Relax.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: V zoologické zahradě ve Dvoře Králové se narodilo mládě kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy. Žirafa se v zoologické zahradě narodila ve čtvrtek a pro jejího otce to je již 18. potomek. Mládě nyní zůstává v zázemí, kde sílí. To, zda ho ještě uvidíte v expozičním výběhu, bude záviset na počasí. V případě, že to podmínky nedovolí, bude muset počkat až do jara. Stojí na Facebooku zoologické zahrady Hradce Králové. Tak teda v Králově dvoře, pardon, Králův dvůr samozřejmě. A tam taky můžete zavítat na safari, takže kdybyste měli volno o víkendu, tak vyražte tam, protože nový přírůstek kriticky ohrožené žirafy tam určitě najdete. Věřím tomu, že v rámci tohoto hezkého počasí jí brzo ukáží.
1: Fresh time. Fresh time. Relax radio. Relax.

0: při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

Člověk by to ani neřekl, že tato písnička je téměř 20 let stará. Byla od Katy Perry a nese název Hot and Cold, což znamená horký a studený. No a když se podíváme na počasí, které je teď aktuálně venku, tak to vypadá poměrně, že je venku horko, což tak opravdu je. Ale večer nebo k ránu nám ty teploty velmi klesají a občas i během dne, když sluníčko zapadne, tak to znamená, že z ničeho nic zima. Takže pořád sundáváme a nandáváme oblečení. Máte to tak stejně? Věřím tomu, že jo, ale tohle si prostě podzim a babí léto přináší. Tak doufám, že vám to nevadí a že si navnadíme trošku ještě víc teplejší atmosféru další písničkou. Bude to Jason Derulo s písničkou The Other Side.

0: čím dál tím více bavíme o globálním oteplování a taky o tom, že je čím dál tím větší sucho. No a právě toto sucho odhalilo na dně Orlíku rezavé sudy. No a lidem se vybavují vraždy a volají policii a bojí se okolo Orlíku. Lidé si ještě dobře totiž pamatují na sérii brutálních takzvaně orlických vražd ze začátku 90. let. Jejich pachatelé tehdy své oběti naložili do sudu slouhem a schodili je ze Žďákovského mostu do vody. Všechny sudy, které ale v tuto chvíli policisté otevřeli společně s hasiči, tak v nich byly naštěstí jen nějaké kusy přírodnin a voda. Takže se nemusíte bát, pokud byste vyrazili na Orlík a objevili tam nějaký ze sudů, měl by být prázdný, po případě jen s vodou.
1: Fresh time. Fresh time. Relax Radio. Relax.

0: ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: You know, girl, it's crazy.

0: no thank me.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Aktuálně hustší provoz a tím pádem i kolona se nám dělá v ulici Unhoštská v Kladně. No a vzhledem k tomu, že je venku hezké počasí a máme dnes volno, tak bych očekávala, že budou venku i auta, ale není tomu úplně tak. Máme spíš plná parkoviště, a to konkrétně třeba u nákupního centra Zličín. Tam téměř nezaparkujete, takže volno většina z vás stráví očividně v nákupním centru, což není špatně, ale počítejte s tím.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: 14 hodin a 3 minuty k tomu. Jdeme se na Rádio Relax podívat na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnešní nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. V noci se nám potom ochladí až na 6 stupňů Celsia. No a zítřejší maxima jsou mezi 8 v noci a 23 stupni přes den. Slunečno, polojasno. Posloucháte odpolední Fresh Time pro dnešní den s Terkou. Já doufám, že si užíváte dnešní volné odpoledne. No a samozřejmě ve společnosti Rádia Relax. Co vám nabídneme z hudby? Bude to třeba písnička Lovers in a Past Life od Calvina Harrise a Grand Gin Bone Mana. Nebo tady pro vás taky mám novinku 3, 2, 1. Crystal a Radimento. Už za malou chvilku na relaxu, tak krásné, volné pondělí.
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Máme 14 hodin a 12 minut k tomu. Dohrál nám právě teď na Rádiu Relax Shawn Mendes s písničkou Heartbeat. No a my se dnes odpoledne v odpoledním Fresh Timeu budeme bavit o sportech, o těch úplně nejvíc extrémních a o těch, které jsou úplně ty nejnebezpečnější. Znáte takové? Provozujete některé z nich? Napište mi na 606-736-736. No a pokud ne, tak si za malou chvilku alespoň představíme žebříček 8 nejnebezpečnějších sportů na světě. Tak poslouchejte dál Radio Relax.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe,

Posloucháte Radio Relax, odpolední Café Time. Ne odpolední Café Time, dneska vlastně máme Fresh Time. Je to pro mě poměrně nezvyk, že tady jsem odpoledne místo Honzy, ale je to tak. Takže odpolední Fresh Time je v plném proudu. No a my se dnes odpoledne bavíme o tom, jaké jsou ty nejvíc nebezpečné sporty na světě. Můžete mi klidně napsat na číslo 606 736 736, jestli jste nějaký takový sport vyzkoušeli. Ale pokud ne, tak vůbec nevadí. Jdeme se podívat na 8 nejnebezpečnějších. Na 8. místě je MMA. To má až 51 zranění na 100 zápasů a řekněme si úplně upřímně, MMA je sport, který má spoustu pravidel, ale ty údery a spoustu těch chvatů je téměř bez pravidel. Takže je to velmi drsný sport, u kterého se zraníte a častokrát to probíhá tak, že i smrtelně. Na 7. místě je box. Tam je přes 1000 úmrtí v ringu už v dnešní době, což znamená, že opět velmi nebezpečný sport, především mužský. Na 6. místě pak máme dostihy. Jokejové se často vážně zraní a opět se stávají i nějaká smrtelná zranění. No a na 5. místě máme motocyklové závody. Ty mají přes 250 obětí smrtelných, což víme určitě, že je to nebezpečný sport, ale zároveň se na něj zase z mého pohledu hezky kouká. Víte o nějakém dalším sportu, který je velmi nebezpečný? Tak mi klidně napište na 606 736 736 a zbytek si povíme za chvilku.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Aktuálně máme hlášenou jednu dopravní nehodu, a to v ulici Bořivojova. Jsou tam dva osobáky v sobě, tak si na to dejte pozor. Jedná se o místo na Žižkově u Prahy, respektive v Praze, no a jinak je doprava poměrně klidná. Pokud budete mít nějaké informace o dopravě pro nás, tak nám neváhejte dávat vědět na číslo 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, odpolední Fresh Time s Terkou a dnes odpoledne se bavíme o tom, jaké sporty jsou na světě ty vůbec nejnebezpečnější. Víte o některých? Klidně mi napište. Ale nějaký odvážlivec, ale jenom z půlky odvážlivec, mi napsal do zprávy manželství. Jestli tohle je adrenalinový sport, který je velmi nebezpečný, tak to musíte usoudit sami. Každopádně, tenhle odvážlivec se ale neodvážil napsat zprávu o tom, jak se jmenuje, o koho se přesně jedná, takže asi se k tomu přiznat úplně nechce. Každopádně my jdeme dál na náš žebříček. Na čtvrtém místě je surfing na velkých vlnách, ale bavíme se opravdu o několika deseti metrových, až třeba 100 metrových vlnách. I takové mohou totiž být. No a tyhle obří vlny mohou surfaře držet hodně dlouho pod vodou a může to dojít až k nějaké tragédii. Na třetím místě máme vysokohorské horolezectví, což z nejvyšších vrcholů se spoustu lidí už nevrátí, ať už kvůli vzduchu, nebo taky lavinám, anebo taky samozřejmě nějakému uklouznutí. Na dvojce máme lítání ve wingsuitu. Od roku 2002 při něm zemřelo přes 170 lidí. No a na prvním místě ten nejvíc nebezpečný sport na světě je base jumping. Je to sport, při kterém skáčete ze skály, nejdřív na ní musíte vylézt, což znamená, že musíte být dobrý horolezec. Pak ze skály skočíte, máte takové ty mírné křídla na vašem oblečení. No a pak, když už si myslíte, že jste ve správné úrovni, tak teprve spustíte padák a padáte k zemi. No a přibližně jeden ze 60 skokanů zemře. Bohužel je to tak. Jestli máte i vy nějaký adrenalinový sport, tak mi napište.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryák.cz.

0: Krásné odpoledne, máme jednu minutu po 15. hodině.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnešní odpolední maxima už proběhly. Bylo to okolo 24 stupňů a už se nám bude jen pomalu ochlazovat. V noci nás čekají teploty mezi 10 až 8 stupni. Na okrajích měst to může být až 6 stupňů Celsia. Zítra potom očekáváme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 23 stupňů Celsia. Tak máme před sebou poslední hodinku v naší společnosti, pak mě tady vystřídá Aleš Schwarz, ale než tomu tak bude, tak pro vás mám samozřejmě spoustu hudby. Bude to taky novinka Robin Schulz a Watermat s písničkou Take It Slow a nebo Činasky. Mám duši z gumy a srdce z ocele, přes toho miluji. Jejich už starší klasiku Duši z gumy. Tak zůstaňte s námi a přejeme vám krásné a pohodové odpoledne.
1: Relax Radio. Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: Posloucháte odpolední Fresh Time s Terkou, máme 15 hodin a 11 minut. Dnes máme státní svátek a vypadá to, že spousta z vás je doma, tak já doufám, že si užíváte klidné odpoledne ve společnosti Rádia Relax. No a já mám pro vás takovou zajímavou informaci a ta je, že v září proběhl v New Yorku Fashion Week. Jedná se o týden módy, který tam proběhl, no a to, že tam byly k vidění různé kousky oblečení, které nejsou úplně zvyklé, tak to už je vlastně takovou tradicí. Ale byla v rámci tohoto týdne utvořena i kampaň, která byla hodně neobvyklá. O jakou kampaň se jednalo a kdo ji nechal nainstalovat, to se dozvíte už za malou chvilku. Tak pozorně poslouchejte. Teď už Činasky a slibovaná písnička Duše z gumy na Rádiu Relax.
1: Fresh Time. Relax Radio.

0: Během září proběhla v New Yorku krásná událost, a to Týden módy. A během toho proběhla taky netradiční kampaň, kterou vytvořila značka Savage a Fenty, kterou vlastní zpěvačka Rihanna. Namísto klasických billboardů nechala značka nad křižovatkami a ulicemi Manhattanu, zejména v oblasti 7th Avenue a Fashion Avenue, zavěsit gigantické 3D modely podprsenek a spodního prádla. Sluneční svit pak skrz tyto instalace promítal obří stíny přímo na silnice, přechody a taky chodníky. Je to kampaň, kterou určitě spousta z vás vidělo, kdo ještě neviděl, tak určitě o ní alespoň už víte. Každopádně takhle se dělá marketing, takhle to má vypadat, protože ještě dlouho si o této kampani všichni budou vyprávět a není to jen obyčejný billboard, je to něco, co opravdu všem utkví v paměti.
1: Relax. Fresh Time. Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 na 24. až 22. kilometru ve směru na Prahu je kolona, při které se určitě zdržíte minimálně 20 minut. Je tam hustý provoz, tak počítejte se zdržením. No a samozřejmě, kdybyste měli jakékoliv další informace o dopravě, tak nám je dávejte vědět na číslo 606 736 736. Tak šťastnou cestu!
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: a nechal hokejku a chrániče i rukavice ve Švédsku, kde tehdy působil. Vzal si jenom brusle, přesto bostonská volba číslo 25 z draftu roku 2014 od začátku udělala na všechny ohromný dojem. Máte pravdu, bavíme se o Davidu Pastrňákovi. No a nyní, o 12 let a 933 bodů později, byl Pastrňák včera jmenován 28. kapitánem historie Bruins. 30-leté české křídlo nahradí ve funkci Breda McChenda a ten šéfoval Bostonu od roku 2023. Je to novinka, on se z toho, myslím konkrétně Davida, velmi těší. No a samozřejmě my se těšíme taky, protože další česká hvězda je dokonce ve vedení týmu v NHL. Tak gratulujeme a děkujeme.
1: Fresh Time. Fresh Time. Relax Radio. Relax.
2: Ahoj, tady Pavel Calta. Zdravím všechny posluchače Rádia Relax.

Můj den byl blbec, tak to občas bývá. Není konec světa, dokud se zpívá. Jen nadechnout se, tep zpomalí se, když nejde o život, jde o

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: V ulici Sokolovská v Praze je dopravní nehoda, a to tramvaje a osobního automobilu. Na místě je integrovaný záchranný systém, jsou tam všechny možné složky a na místě se nedá téměř projet. Takže s tím počítejte v ulici Sokolovská. A jinak všechny příjezdy do Prahy i téměř odjezdy z Prahy a do větších měst, jako je Kladno nebo Slaný, tak začínají být trochu kolony vzhledem k prodlouženému volnu, které pro všechny končí. Tak počítejte se zdržením a v pořádku dojďte domů. Já se s vámi loučím a za malou chvilku už Aleš Švarc.

0: chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Rádio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: 16 hodin a 1 minuta k tomu.
1: Relax Radio.
0: Tak dneska si užíváme nádherný den, slunečný, nebe bez mráčku, alespoň tady za okny studia, a určitě vás zajímá, jak to bude zítra. Možná si v duchu někdo z vás přeje, tak jak jdeme do práce, tak je to celkem jedno. No, si vás nepotěším. I zítra by mělo být relativně příjemně, to znamená převážně jasno, přechodně polojasno, i když z počátku dne, to znamená po ránu, by se mohly vyskytovat mlhy, ale ty teploty. Neuvěříte, ale fakt ty odpolední nejvyšší by měly jít hodně přes 20, skoro až na 24 stupňů Celsia. Jinak na horách bude taky teplo, 16 stupňů, na Šumavě dokonce ještě teplejc, 19, takže nádherný dny. No a když už jsem u těch nádherných dnů, tak pojďme si ho popřát na zítra. Samozřejmě to ještě platí pro dnešní zbytek pondělního odpoledne. Užívejte si ho s Relaxem, já budu rád.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Relax Radio.
2: Relax.

0: Iduna Henderson, to je jedna z novinek a hitparády Rádia Relax, to znamená Relaxády, do které můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, co je docela důležitý, protože ve středu budete mít sestavenou úplně novou Relaxádu, nebo takhle úplně novou ne, ale většina se toho může i změnit. Záleží jenom a jenom na vás, na vašem hlasování, no a ve středu večer po 18. hodině si to prostě pustíme.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
2: Relax Radio.

3:45. Hned jsem při této písnice dostal lepší náladu. To bylo Stereophonics, Have a Nice Day. Doufám, že ten váš den je úplně ideální. Je volno, venku je nádherně, sluníčko, jako relativně teplo. Já jsem si před chvilinkou tady musel ještě i vyběhnout na terásku, abych si to jako fakt hodně užil, protože jinak jsem tady vevnitř ve studiu a to není úplně ono. Ale koukal jsem se, protože ne každý, a to jsem zjistil třeba už včera, když jsem byl nakoupit, ne každý má o víkendu volno. O víkendu v těle těch státních svátcích a tak dále. Je spousta profesí, kde se prostě jako musí pracovat. A tak jsem tak jako zjišťoval, jako která ta profese je na tom jakoby zhruba nejhůř a tak dále. Tak nejvíc o víkendech pracují, pozor, zhruba asi 48% pracovníci ve službách a prodeji, 47% v kvalifikovaných pracovníků je v zemědělství, lesnictví a rybářství a u takových těch klasických manuálních profesí, ty, co fakt jako nemusí, tak to je ten zbyteček, jo, jenom tak, abyste věděli, že ne všichni mají dneska volno, ne všichni si to užívají, ale prostě někdo, jak já říkám, dělat musí.

0: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Tak jsem si tak říkal, že když je dneska volný den, že se to bude týkat i nehod a silnic a tak dále, ale opak je pravdou. Na naši dopravní linku 606-736-736 a teď doputovala zpráva a píše se v ní: ahoj, výjezd z DOX na Velkou Dobrou je uzavřený. Je tam nějaká nehoda a stojí tam hasič, který vás otočí zpátky. Tak jo, moc děkujeme za info a kdyby něco, nebo jste měli nějaké pokračování, tak klidně napište 606-736-736 a protože já rád tvrdím, že opak matka moudrosti, tak si to dáme ještě jednou.

0: 5 minut po půl páté, mám tady pro vás pozvánku na dvě akce. Kladenský spolek Pod průhon vás na ně zve. Ta první je v pátek 2. října od 16 hodin. Ježiš, tak do tohohle bych já nešel teda osobně, to bych se zadechal už v půlce. No nic, abyste věděli, o čem je řeč. Běh do schodů. Kladno Pod průhon Rudolfa Knotka. No, asi tam to nějak bude začínat, nevím. Pro nejlepší běžce budou připraveny věcné ceny a těšit se můžete i na doprovodný sportovní program a opékání špekáčku na hřišti Bukovka. Tak kdo máte rádi pohyb, anebo busty, můžete si vybrat, tak určitě doražte, doufujeme, že bude hezký počasí. No a pozor, pokud jako vás neláká pohyb, tak můžete v sobotu, 3. října, dorazit na ochutnávku dobrého vína, protože se uskuteční podprůhonské vinné dvorky. Od 13 hodin bude probíhat ochutnávka moravských i světových vín a v 19 hodin začíná zábava s kapelou All Right Band. Takže ano, druhá akce bude pro mě. Díky.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Tak tohle byl chlápek, kterýho já, alespoň co se muziky týče, mám hodně rád. Je takový fakt jako úplně jiný než ti ostatní. I jsem viděl jeho pár koncertů, mimochodem jmenuje se Teddy Swims, kdybyste to náhodou nepoznali. A mluvím o něm i proto, že se příští rok chystá k nám do O2čka, do O2 Areny, a to už 20. března. Já jsem teďka nedávno viděl nějakého takový komornější spíš koncert, kde si vzal na ruku při zpěvu, to znamená při koncertě, při zpívání písničky nějakého malého kluka, nebo jestli to byla holka, nevím, jsem ho nepoznal. Vypadalo to fakt úžasně a musím teda uznat, že ten obrázek, který tam vlastně vytvořili spolu, to znamená odrbanej Teddy Swims, on teda vystupoval v nějakých těch kraťasech džínových, měl nějakou džísku a tak dále, a to slavnostně vyšňořený malý dítko, který buď to bylo z publika, to nevím, anebo tam ho přivedli ještě před koncertem, to taky ne, ale vypadalo to prostě úžasně. Myslím si, že lepší pozvánku na jeho koncert do Prahy jako nemůžeme dát. Jinak 20. března, připomínám, možná se tam uvidíme.
1: Relax. Relax Radio.

0: a chytřejší než kdy dříve. Objednejte si ji už nyní v autosalonu Klokočka. www.klokočka.cz
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.

0: Tak to byly Stouni na konec hodiny. Máme 17 hodin a jednu minutu k tomu.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Bude převážně jasno, v Čechách možná trošičku i polojasno, ale prostě bude zase hezký den. Nejvyšší teploty, a to mluvím o zítřku, 20 až 24 stupňů, kdybyste vyráželi někam nahoře okolo 16, ale pozor, kdybyste jeli na Šumavu, tak tam bude 19 a to je hodně příjemný. Tak, co říct k nabízené muzice? Jako nejvíce asi člověk pozná s tím druhým po společně strávený noci. Asi to nemyslím tak, jak myslíte vy, nebo jak to chápete vy, ale já myslím třeba jako i vzhledově, to znamená, jak ten člověk vypadá, když se ráno probudí a tak dále. Je to prostě oboustranný.

0: By mě docela zajímalo, kde inspiraci brali Mirai k týhletý písnice. Mimochodem zahrajeme si už za chviličku tady u nás na Relaxu.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Jedna z novinek, která se objevila ve vysílání Rádia Relaxa, zhruba asi 14 dní naspátek, to byla i novinka v hitparádě a Relaxádě, tady v takové té oficiální hitparádě. Říkal jsem si, jo, je to svěží vítr, jak se říká. Čekal jsem, že se dostane z novinek do té desítky, ale nějak se nezadařilo. Tak jsem začal tuhle skladbu používat aspoň jako rozmlouvadlo, Tuka Macarena, Baby K. Hlasovat pro ní teda nemusíte, to je pravda, ale můžete hlasovat pro spoustu jiných skladeb, které v Relaxádě naopak jsou, abyste je hezky seřadili. A ve středu jsme se dozvěděli nějaký takovýto ofiko pořadí. I když takhle, možná stačí do úterka, protože ve středu už si to budu připravovat.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio.

0: čtvrt na šest a tři minuty k tomu. Tohle jsou Backstreet Boys a Ploužák jak vyšitej. Mimochodem, zkuste si tak jako sami pro sebe říct, jak jste říkali nebo říkáte těmhle těm pomalejším skladbám, protože já jsem si to zkoušel, jako je pro ně mnoho významů a takových těch ekvivalentů, ale ne všechny jsou tak jako publikovatelný teď do rádia, ale známe to určitě všichni. Teď se pojďme podívat na kalendář, protože dneska je spoustu výročí a spoustu svátků. Do toho se pustíme za chvilinku. Možná bych začal tím, že dneska, a tím asi udělám velkou radost, slavíme Národní den pití piva. Nikoliv Národní den piva, ale pití piva. Takže bych tak jako si troufnul říct, že by bylo dobrý to pořádně oslavit. Není to jediný svátek, který se dneska slaví. Taky mě docela zaujalo. Nevím ani z jakého kalendáře to je, asi z britského, že se slaví Den hloupých otázek. Tak jako aspoň víme, proč to třeba dneska někde proběhne, že jo, to je jasná věc. A Národní den dobrých sousedů, to bych přál asi každému z vás. No a teď už teda mrkneme do toho kalendáře, protože těch svátků připadá na dnešek daleko víc.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 28. září. Tento den roku 1924 se narodil slavný italský herec Marcello Mastroianni. Zemřel 19. prosince 1996. Jeho slavná kolegyně, francouzská herečka Brigitte Bardot, někdejší sex symbol, dnes hlavně bojovnice za práva zvířat, přišla na svět roku 1934. Ročník 1960 je americká zpěvačka Jennifer Rush. V roce 1931 se ve Zlíně narodil český herec Jan Libíček.
2: Si taky nešel třeba telefonu.
1: Zemřel roku 1974.
2: Dama může být taky pěkná svině, ne?
1: To v Kolíně přišel na svět roku 1944 český politik Miloš Zeman. Roku 1938 se narodil americký soulový zpěvák Ben E. King. Stal se rok 935, když zemřel český kníže Václav I. Roku 1292 tento den zemřela také královna Eliška Přemyslovna a roku 1991 odešel ze světa ve věku 65 let jeden z nejdůležitějších muzikantů 20. století, Miles Davis. Roku 1924 se narodil český herec Otakar Brousek. O 7 let později byla v Praze Troji otevřena zoologická zahrada. Ročník 1968 je finský závodník Mika Häkkinen, dvojnásobný mistr světa Formule 1. 4 roky po něm se narodila držitelka hereckého Oscara, američanka

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je přesně 17:30, pokud se vracíte zrovna v tuhletu chvíli do svých domovů, tak dávejte pozor, protože na některých dálnicích, ne na všech, ale na některých dálnicích může být provoz zhuštěný, už jenom proto, že se prostě vracíme domů, a nebo proto, že na těch dálnicích pokračují ještě ty práce z léta, to znamená někde je to zúžený na jeden jízdní pruh a tak dále. Takže opatrně, aby vás to nepřekvapilo, konkrétně tady mám D5, a to jsem se docela, neříkám, že zasmál nebo pobavil, ale máme z dopravního serveru upozornění, že mezi 70. a 68. kilometrem ve směru na Prahu. Ne, že by to byla přímo překážka na vozovce, ale prý u vozovky se pohybuje stádo srn. Jako to by mě docela zajímalo, jestli přišel na kukačku nebo se podívat, jaká je doprava, těžko říct. Ale počítejte s tím, že se i to se může dneska stát, a to i přesto, že u dálnic jsou povětšinou plůtky, takže by se tam teoreticky nikdo neměl dostat. D11 mezi 39. a 28. kilometrem ve směru na Prahu se tvoří kolony nikoli kvůli bouračce, ale prostě silný provoz. Vracíme se domů, to, co jsem říkal. A to samé nás čeká na D6 mezi 74. a 72. kilometrem ve směru na Prahu. Tam by měla být menší kolona, ale je možný, že v tuhle chvíli už je to všechno v pohodě. Jezděte opatrně, ať dojedete tam, kam máte, a kdyby něco, máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

6:45 a 1 minuta k tomu. Teď si v podstatě můžeme doložit, že každý v uvozovkách generační rozdíl je velmi lehce srovnatelný a smazatelný. Tohle je Madonna a Sabrina Carpenter, tuhletu muziku znáte velmi dobře z našeho vysílání a třeba taky z Relaxády. Tuším, že ji dokonce vyhrála tahle písnička, ale já jsem to tak jako i čekal. Objevila se i na novém albu Madony, to je taky jasná věc. A teď je docela zajímavý to, že když se Sabrina Carpenter narodila, tak Madonna už vlastně za sebou měla 20 let kariéry. Dneska spolu vydali tenhle ten taneční hit. Jinak na tom je jasně vidět, že zatímco většina z nás má problém, jak si držet krok s jednou generací, tak Madonna celkem hravě zvládá už několikátou, typoval bych tak třetí, čtvrtou. A to pozor, to ještě není konec.

0: Takhle vzhledem k tomu, jak je venku, jako sluníčko a relativně teplo, se mi to ani nechce říkat, ale máme tu 18. hodinu, to znamená pondělní večer.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Asi vás bude zajímat, jak bude zítra, spíše jasnější obloha. V Čechách může být přechodně polojasno. Z počátku dne, to znamená hlavně po ránu, se můžou vyskytovat mlhy, tak až pojedete ráno do práce, tak na to myslete a dávejte pozor. Nejvyšší teploty 20 až 24, takže parádička. A když už jsem mluvil o té teplotě, tak to možná bude svádět k dneska, jako ještě k nějaký té večerní grilovačce nebo opejkačce, to znamená oheň, buřty a tak dále, ale co je docela důležitý, musíte k tomu mít. A kdybyste ho náhodou neměli, tak já vám, Lucii, pustím za chvilinku tady u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: Jestli to dobře počítám, tak tohle byla jediná česká novinka minulý týden v Relaxádě, tedy v parádě Relax Rádia, pro kterou můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, jinak je to Sebastian, to je jasný. Písnička se jmenuje Barcelona, mě tak jako napadlo, jestli jdete dneska někam na rande s někým, tak mu zkuste takovou, jenom na zkoušku říct, voníš jako Barcelona. Sválně, co si pod tím ten daný člověk jako představí. Já jsem nad tím přemýšlel, na nic jsem nepřišel. Každopádně vám přeju hezký večer, za chvilinku se podíváme do psího útulku. Mám tady pro vás kandidáta na novýho pánička či paníčku. Jako není to Azor, je to podobný a vypadá hodně zajímavě. Můžete se podívat už dopředu na www.radio-relax.cz, už to říkám po druhý, já vím, ale tentokrát musíte rozkliknout pejsko stránku. Tam je hned jako první ves.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: máte nejen dobré srdce, ale i podmínky na to poskytnout pejskovi z útulku nový domov, poslouchejte.
1: S psím jménem Azor předpokládám, už se setkal asi každý z vás, ale s Azarem se můžete potkat maximálně u nás na stránkách www.radio-relax.cz, nebo ne maximálně, ještě se můžete za ním zajet podívat do psího útulku Harik, ten najdete v Poděbradech. A jde o to, že pro Azara hledáme nového pánička, nebo novou paníčku, to už je jedno. Každopádně mrknout se na něj můžete na fotkách, to je jedno, a nebo se můžete podívat přímo na stránky útulku. Chtěl jsem vám jenom říct, že Azar vypadá hrozně vychechtaně a to mi potvrdíte, až se podíváte na naše stránky nebo na jakoukoliv jeho fotku. Je mu 7 měsíců a je to kříženec, to je docela důležitý, v dospělosti bude takový tý střední velikosti. Je to veselý, hravý, mazlivý, učenlivý pes, současně nebo aktuálně víceméně zvídavé štěně. S pejskama je snášenlivý, ale když ze začátku má takovou tu tendenci každého vyštěkat na vodítku, a to je docela důležitá informace, chodí hezky, jízdu autem a manipulaci zvládá celkem v pohodě, je čistotný, nic neníčí a byl zvyklý na děti, to je taky hodně důležitý. Je vhodný do bytu i do domku se zahradou s přístupem a spaním uvnitř. Teď už jenom, abyste se na něj podívali a uvidíte jako já, že je fakt jako hodně vychechtaný. Psí útulek Harik Poděbrady, www.podebradskyutulekharik.cz, a nebo kompletní informace taky u nás na stránkách www.radio-relax.cz, sekce pejskostránka, a já věřím tomu, že do konce týdne ten domov najde.
0: Pokud nemůžete pejska adoptovat a přesto byste rádi pomohli, finanční nebo věcné dary útulky uvítají. Podrobnosti a fotografie hledejte na stránkách útulku nebo na www.radio-relax.cz. Relax Radio.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Pokud patříte mezi fanoušky nebo faninky Linkinu, tedy Linkin Park, tak maximálně teď docela dost často lítá na Facebooku, když už se o něm bavíme, za chvíli se na něj taky podíváme, taková ta ukázečka, jak Linkini zpívají s nějakou účastnicí té pěvecké soutěže, tuším, že to byl nějaký talent, nebo talent britský, asi jo, a nebo si budete muset počkat, ale to taky není úplně jako doslovně potvrzený, na příští rok, kdy v roce 27, co jsem se tak jako díval, zatím, ne že by plánovali nějakou šňůru, to ne, ale nějaký koncert v Londýně by se mohl konat. Nicméně pozor, datum není uvedeno a ani to není jako nějak oficiálně potvrzeno. Takže říkám, buď to si puste doma CDčko, nebo si je puste z přehrávače, to už nechám na vás. Každopádně Linkini tady u nás na Relaxu, Friendly Fire, a plus navíc, když už jsme se bavili o tom Facebooku, se určitě podívejte k nám na Facebook. Je tam taková dobrá metoda, jak přinutit někoho, aby vám vrátil, když vám dluží prachy, a vy to z něj nemůžete prostě vytáhnout.

0: like me.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Slyšíte to? Slyšíte to? To je pořádné křupnutí. Tohle není jen tak obyčejná zelenina. To je krouhané zelí z farmy Dryák. Čerstvé, křupavé a poctivě krouhané. Ideální do zelňačky, na salát nebo jen tak na chuť. Ať vám v zimě nechybí vitamíny ani pořádná porce poctivého zelí. Krouhané zelí z farmy Dryák. Křupavá chuť, která stojí za to. Více informací najdete na Facebooku Farma Dryák nebo na webu farmadryák.cz.

7:15, úplně přesně. Když se podíváte ven, tak dneska bylo krásný počasí, takový ten jakože úplně ideální podzim. Někdo o podzimu říká, že není tak barevný. Já tvrdím opak, když se podíváte na listí a tak, když si najdete nějaký super místo, ale to je jedno. Teď už bych v tom asi jako nějak nepolemizoval, jestli je nebo není. Spíš mě zajímalo, protože když už jsme se zmínili o těch barvách, jak jsme na tom my s barvama, to znamená na nás, jakou máme oblíbenou barvu.

0: Jasně, černá, zužuje třeba, že jo, já to vím sám nejlíp, poslední dobou si kupuju docela dost černý trička a tak dále. No každopádně, hodně tohle to napovídá o tom, že jsme nějak jakoby barevně zacílený, ale na druhou stranu, hodně se to odlišuje generačně, to znamená, že to, co nosí rádi starší, nemusí nosit rádi teenagery a tak dále a tak dále. Takže to fakt jako berte jenom v globálu, muži modrá, ženy černá a víc se v tom asi nebudeme patlat.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je to tady, poslední strojice volných dnů, velmi příjemných dnů, má právě teď podobu 19. hodiny.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: A my už vyhlížíme zítra pracovní proces. Snad vás potěší aspoň to, že bude hezky, to znamená převážně jasno. V Čechách možná přechodně polojasno a možná ráno se objeví někde mlhy, ale nebude to nic strašného. Nejvyšší teploty, ale jako velmi slušný, až 24 stupňů, na horách samozřejmě míň. Tak, chtěl jsem to tak jako celý všechno zrekapitulovat, co jsme si hezky užili o víkendu, odpočinek, cestování, výlety a tak dále. Někdo třeba byl doma a kutil.
2: Jsem kutil, mám malou dílnu, víc mě nezajímá.
0: Každý jste prostě dělali to, co jste potřebovali, to, co jste chtěli a co vám dělalo radost. Já v tuhle chvíli mažu domů, za chvilinku pro vás další muzika, Lukas Graham a taky Pet Shop Boys. Přeju vám hezký pondělní večer a těším se zítra, už dopoledne.
1: Relax Radio.
3: Aleš Švarc.
1: Aleš Švarc. Relax.
3: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
3: Relax. Nejlepší rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,2

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

jednou mi drahá říká: miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očko.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

Pětkrát jí okno otevřít jdu, pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno,

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

události a výročí pro dnešní den. Dnes je 29. září. Tento den roku 1793 se objevuje v anglickém sportovním časopise vůbec první zmínka o tenisu. Roku 1829 byl v Londýně založen slavný Scotland Yard. Ročník 1935 je Jerry Lee Lewis, americký pianista a zpěvák, jedna z prvních hvězd rock'n'rollu. Roku 1983 skončilo na New Yorkské Broadway po neuvěřitelných 3389 reprízách muzikálové představení Chorus Line. Stalo se tak tamním nejdéle hraným představení. Ročník 1968 jsou dvojčata Luke a Matt Gossovi, členové kdysi velmi slavné skupiny Bros. Ve stejný den i rok se narodil český herec Michal Dlouhý. Roku 1963 vyjeli Rolling Stones na své první turné. O 31 let později dámy z Pointer Sisters obdrželi svou hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.